kukalenka zapupala, popalenka kuk, kuky nekukej, puk, puky nepupej, kukali a pupali a pupali a kukali a kuk, pukali a puk, tuky, tuky, tuky, tuk a už ani muk. Kuk, puk, puky, puk, zakukala kukalenka, zapopala popalenka, kuk, kuky nekukej, puk, puky nepopej, kukalia, kukalia, popalia, popalia, kukalia, kuk, popalia, puk, tuky, tuky, tuky, tuk, a už ani muk.